0: Ostrava.
1: Na každom albume musí byť aspoň jedna skladba o tom, jak sa vozíme, chápeš? Let's go.
2: Európa 2.
3: Celé leto
2: hudba na maxi. Európa 2. Disco X.